Dobré ránko, dobré ráno, milá Nitra, milí poslucháči, máme štvrtok 28. mája, 6 hodín, 13 minút. Ja vám prajem nádherné, krásne ráno a my už si hráme Edwina Collinsa, A Girl Like You.

Tlukot srdce zrychluje se, nejste starší ročník banér, ty však máte rozpukané. Moře smutku je hoclané, chyťte se mne, chyťte pane.

Dobré ráno, milá Nitra, máme 6 hodín a 31 minút. Ja vám prajem toto pekné ráno, dáme si reklamu a potom sa vrhneme na dopravnú situáciu v Nitre.

sebe změním třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí gavota, když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní.

0: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4. Môj táta
1: vždycky říkával, a je to moudrý muž, vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, kdy radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat. Tak se lásko prosím nehněvej, za to, že jsem úplně levej. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti.